chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

to mi posielaš v počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.
1: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.